0: otvorený. Sam Mojitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobrá večer.
2: Dobrá večer.
1: Eto ja.
2: What's up?